Pan an seo i radio lifa tá Alan teachtaí lei sa mail ísealachs duration tána lads ó Arnon, so fan an seo beic sé go húntaach.